0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Minimum muziky, minimum

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

nesmím být šílený. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

0: Radio.
1: Crazy Radio. Odbyla třetí hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Zlatá svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týka čo, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, dondi za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kača nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, prostě nedošla. Naši mě nechtěli pustit.

Fantasy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 31. července, slavíme jmeniny Ignáce. Jméno Ignác má latinský původ a často se vykládá jako ohnivý nebo vroucí. Všem Ignácům přeji krásný jmeniný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
4: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
5: Minimum muziky, minimum infa,
6: maximálně fun.
7: To je Crazy Radio.

0: odbyla 16:00.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
3: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
3: To je Crazy

0: paní seděla doma, četla si ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno, tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno, tak ho tam pustila, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. No pá, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Any questions?
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla pátá hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
3: Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
4: pecky.
5: Crazy Radio.
6: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
7: Crazy Radio. Maximálně

0: Policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info.
4: Maximálně fajn.
5: To je Crazy rádio.

0: Kluk.
1: Už sám zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká: ty znáješ pačemu garíla? Smačíla svoje jajce v mojom supi? On říká: helejte, já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká: ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? Říká: helejte, já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase: ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? On říká: ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj: ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? A on: pačemu garíla smačila.
2: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 31. července, slavíme jmeniny Ignáce. Jméno Ignác má latinský původ a často se vykládá jako ohnivý nebo vroucí. Všem Ignácům přeji krásný jmeniný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: A pod sem, holko, postříhám ti vlasy. Dost dlouho seděl jsem a teď můžu vstát. Je to týden, pustili mě z basy. Jsi

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Přišel k doktorovi na předvojenskou prohlídku. No pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. No pán, jak, proč? Nevidím. Pak mi to dosvědčíte. No pán, doktore, lejte. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou mouchu? No pán, vidím, pán, vidíte, já vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku. Nebo já. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahraje gól mu hlavě, poklepal mu na rameno a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa. Maximálně fun. Oh God.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Přijede pán na invalidním vozíku, který nemá nohy, na Václavském náměstí do 5. patra a tak projíždí, kouká, přijde k němu prodavačka, pá.
1: Dobrý den, nekoupíte si u nás botičky?
0: Pá, teda, to je blbá ta ženská. Jí, no teda, to je něco jen tak blbýho, nemám nohy, jako vlastně ptá, jestli nemám botičky, teda. To je... Tak naštvaný prostě sjede dolů výtahem, jeden příšerně naštvaný přijede na křižovatce na červenou, Jesenbák povídá, pane, to, že jste invalida, neznamená, že budete jezdit na červenou. Pane, zlobte se, já jsem tak naštvaný, ta kráva mě tam povídá, jestli prý, jak si nekoupím botičky. Povídá, no teda, to je blbá ženská, prosím vás, že jste se s ní vůbec bavil, měl jste jí kopnout do prdele. Tak. On přijede domů a povídá, představ si, ženo, co to je za idioty ty lidi. Ta ženská, úplně blbá, mi tam nabízí, jestli si koupím botičky, já naštvaný jedu na červenou, přijedu Jesenbák, povídá, měl jste jí kopnout do prdele, no to je něco hroznýho. A ta žena pohá, Jardo, prosím tě, nerozčiluj se, víš, jaký jsou lidi, vykašli se na to, dej si panáka, to tě postaví na nohy.

0: Minimum muziky. Minimum informací.
1: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
3: pecky. Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

najdou v parku mrtvou holku a vedle ní občanku. Taky odevřou panová gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Řekl, ano, zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? Představte si, jo, 16 hodin se v nich vrtám, pak jdu domů z práce, ona na mě vyskočí z křoví, že prej mi za 20 ukáže. Crazy Radio.

Setkání nejstarších lidí na světě, televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Já se cítím dobře. Máte nějaké sourozence? Jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? No, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá: a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? Ano, jistě. Tak kde takhle, tam stojí ty dětkové. Tohle to je můj brácha. Povídá: no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl podle saka.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Jura s Janem tak sa chodili navštevovať a včiel ten Jura došel, byl z Kostic a do Lanžota k Janovi. Vždycky měli zvykem, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nejakého dobrého vínečka, si vykládali a tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, slunečko svítí, pohárku přibývá, naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divné, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech těch nožkách. Ten na to hledě říká, Ježíš Maria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabývat celé prasa?
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum informací.
3: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.
4: Get down.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Mám kamarádku, co je těhotná a neví, od koho to má. Tak jsem jí poradil, ať si udělá fotku a pošle ji na Facebook. Všichni kluci, co jí to udělali, tam kliknou na, to se mi líbí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Lazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 31. července, 10 hodin dopoledne. Občané jedné menší obce na Vysočině si lámou hlavu, proč se na náměstí v noci objevil nafukovací bazén plný guláše, který tam zanechal docela slušný nepořádek. Místní strážníci případ vyšetřují, ale zatím se zdá, že šlo jen o párty trochu přes čáru, jak to jeden svědek trefně popsal. No, aspoň že nikdo nezapadnul hlouběji než po uši, že jo.
4: Ze společnosti.
5: V pražské MHD se zase jednou ukázalo, že fantazie lidské zapomnětlivosti nezná hranic, když cestující zanechali tisíce předmětů. Mezi běžnými věcmi se objevily i takové skvosty jako paddleboard, mačeta, nebo dokonce prsní implantát. Asi je jasné, že život v metropoli je plný nečekaných zvratů, když se cestující zbavují takových nezbytností přímo v tramvaji.
4: Kultura.
5: Kulturní léto v Česku je letos pořádně žhavé, jelikož na zámku Kačina se hraje muzikálová komedie 50 odstínů. Návštěvníci tak mohou mezi historickými hradbami zažít nečekanou porci lechtivých scén a vtipů. No řekněte, kdo by to byl čekal takovou divočinu přímo pod hvězdami.
4: Sport.
5: Kdo by to byl řekl, že náš prezident Petr Pavel má takovou vášeň? O víkendu se proměnil v paparazzi a na Formuli 1 v Maďarsku fotil o 106, svět z toho prý úplně šílel. Holt, když má chlap foták v ruce, i ten nejvyšší úřad jde na chvilku stranou.
4: Doprava.
5: Už zase vedra, a s nimi i tradiční dopravní peklo, České dráhy varují před možnými výpadky klimatizace, takže se ve vlacích zase budeme pařit jako řízky na pánvi, zatímco na Barandovském mostě to po nehodě opět stojí za hovno a tvoří se pěkné šňůry vozidel. Nezapomeňte si proto do MHD vzít radši dvakrát tolik tekutin, nebo cestujte mimo špičku, pokud nechcete, aby se vám z pátku 13. stal rovnou pátek 30. A v Ostravě začíná od srpna oprava Rudné ulice, takže si tam řidiči užijí jeden pruh na směr, což při 40 tisících autech denně bude fakt lahůdka.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás sluníčko pořádně osmaží, teploty vyšplhají až k 39 stupňům Celsia, takže si nezapomeňte vzít opalovák, ať nevypadáte jak spálená paprika, nebo se rovnou svlékněte do plavek, však víte, do čeho. Noc bude taky docela žhavá, rtuť teploměru neklesne pod 19 až 24 stupňů, ideální čas na pořádnou sprchu studenou vodou, nebo možná i něco jiného, že? Zítra se sice malinko ochladí na příjemných 32, ale i tak to bude na lehké oblečení a ledovou kávu, pokud vám tedy nevypnou proud.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi, ty lhát mi

0: je fajn.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: just a magic friend. Crazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 31. července, 11 hodin dopoledne. Pražský magistrát hlásí, že se do jeho úschovny ztrát a nálezů dostaly letos pěkné perličky, třeba takový prsní implantát nebo pěkná mačeta. Evidentně se lidem v MHD ztrácí kdeco, takže si příště radši pořádně zkontrolujte, jestli máte všechno na svém místě. A hlavně, ať se vám pak na poště nediví, cože to tam vyzvedáváte.
5: Ze společnosti.
6: Minulý týden v Brně zažil jeden pán pořádné překvapení, když v MHD seděl vedle dámy, co si zřejmě spletla autobus s pojízdnou ložnicí. Během jízdy jí totiž vykouklo tolik, že se z toho kdejakému chlapovi málem zamotala hlava. Naštěstí šlo jen o neškodný módní přešlap, ale úsměvy se šířily dál než její sukně.
5: Kultura.
6: Pražané jsou letos v hromadné dopravě pěkní zapomnětlivci, už se tam povalují tisíce ztracených věcí. Kromě klasických peněženek a klíčů se mezi nálezy objevila třeba i taková perlička jako prsní implantát. Doufáme, že majitelka své ztracené poklady brzy najde, aby jí zbyly jen milé vzpomínky a žádné nepříjemné asymetrie.
5: Sport.
6: Český fotbal sice občas bývá pro fanoušky spíše infarktová záležitost, ale včerejší okresní přebor v Horní Dolní nabídnul pořádnou komedii. Během gólové radosti ztratil jeden z nejvášnivějších fanoušků zubní náhradu, která elegantně přistála přímo v brance soupeře. Sudí musel utkání přerušit, jelikož brankář bez rukavic odmítal z branky vyndat.
5: Doprava.
6: Kolony se táhly jako obvykle, ale řidiči na Olomoucku zažili minulý týden šok, když se na silnici objevil a střetl s autem klokan. Ano, české silnice už nejsou jen o srnách a divočácích, teď musíme dávat bacha i na exotickou faunu, která se nejspíš urvala z nějaké pojízdné zoo nebo utekla nudou z cirkusu. Kdo by čekal, že kromě výmorů a uzávěrek se budeme muset vyhýbat i australským skokanům.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nám počasí ukáže, co je to peklo, protože teploty v Česku vylezou až na neuvěřitelných 40 stupňů, takže opatrně, ať se vám nerozteče make-up, nebo hůř, ten zadek, co jste včera v posilovně vypracovali. Přes noc se ochladí jen na stěží 20, takže si můžete vedle sebe klidně přitáhnout milence, nebo aspoň pořádný ventilátor, protože i tropická noc může být pěkná fuška, hlavně na jihu Moravy. A zítra už to bude o poznání snesitelnější, kolem 32 stupňů, ale s přeháňkami, takže žádné nahé skotačení na louce, pokud nechcete chytit rýmu a nakonec i zánět močáku.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádia.

0: minimum infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: Everybody's free to be

0: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 31. července, poledne. Češi si očividně užívají léto plnými doušky, protože sociální sítě praskají ve švech pod návalem fotek z nahých pláží a koupališť, kde jsou plavky prý jen pro sraby. Dokonce i v Praze se objevily zprávy o spontánních koupacích večírcích v kašnách, což někteří považují za osvěžující, zatímco jiní kroutí hlavou nad tou drzostí. A aby toho nebylo málo, jeden pražský park se prý proměnil v neoficiální nudistickou zónu pro pejskaře, takže bacha, ať vám ten jezevčík nepodlehne pokušení a nezírá.
4: Ze společnosti.
5: Lidi v Praze zřejmě cestují MHD s pořádnou kuriozní výbavou, protože v kanceláři ztrát a nálezů končí fakt podivné věci. Kromě klasických peněženek a klíčů tam úředníci za první pololetí letošního roku objevili třeba paddleboard, zubní otisk nebo dokonce prsní implantát. Člověk by fakt nečekal, že si po ranní šichtě v tramvaji zapomene půlku kozy.
4: Sport.
5: Pětice českých koloběžkářek vyrazila bořit mýty na Tour de France, kde se snaží ujet celou trasu ženské Tour den před oficiálním pelotonem. Muži jim u toho prý dělají kuchtíky, takže alespoň víme, že jim po tomhle sportovním výkonu nehrozí hladomor. Jen ať ty naše holky na koloběžkách ukážou světu, že jim to pořádně šlape.
4: Doprava.
5: Pražský dopravní podnik hlásí zajímavé úlovky z metra, tramvají a autobusů, což dává komplikacím v přepravě nový rozměr. Mezi zapomenutými poklady se totiž kromě paddleboardu a psacího stroje objevil i prsní implantát. Doufejme, že se dotyčná cestující nezasekla v turniketu bez něj.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Minimum muziky, minimum

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marikdoláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu. Jazyků znám spousty libry, frantíky, půjde nešilinky, pesos, centíky. Až budu v důchodu,

0: bitchen, my darling, merci señora. Ty cesky holcicka, mia amora. Goodbye baby blonde, ty li za money, ty sa ta sit na bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk. Moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dejte, aby tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch. A mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand?

0: Listen, ladies. Let them know. London girls, you live all the time. Každý den je originál.
1: Dnes, 31. července, slavíme jmeniny Ignáce. Jméno Ignác má latinský původ a často se vykládá jako ohnivý nebo vroucí. Všem Ignácům přeji krásný jmeniný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

crossover.

0: Crazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 31. července, 13. hodina odpoledne. Tak to vypadá, že němečtí manažeři Lidlu a Kauflandu budou muset zase šlapat, protože jim zakázali firemní elektroauta kvůli klesajícím cenám baterií. U nás v Česku je to sice zatím tajné, ale šušká se, že někteří šéfové už raději prohání starou dobrou odstavy na naftu, aby je náhodou nepřistihli s tichým elektrickým hříšníkem. Holt, občas i velký biznis řeší, čím se bude jezdit na nákupy, co?
5: Ze společnosti.
6: Pražská zoo se postarala o pořádnou letní kalbu pro medvědí dvojčata, když jim do výběhu navalila 3 tuny ledu. Zatímco se většina Čechů potí u rybníka, tihle chlupáči si užívají ledovou sprchu jak páni. Někteří by za takový luxus v horku dali nevím co, ti medvědi to mají zadarmo.
5: Sport.
6: Česká fotbalová liga zažila hned z kraje sezóny pořádnou šaškárnu, když gólman Mandous z Pardubic předvedl estrádní číslo hodné silvestrovské kuriozity. Míč mu vypadl z rukou jako horký brambor a soupeř pak už jen dorazil do prázdné brány. Chudák Mandous, to si asi bude pamatovat minimálně do dalšího zápasu.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Předpověď pro dnešek slibuje pekelné vedro napříč republikou. Rtuť teploměru se vyšplhá až k 39 stupňům Celsia, takže si na jihu Moravy připravte ledové drinky a možná i nějaké ty nahé výstupy na balkon, jelikož tam bude fakt žhavo. Zítra se sice trošku ochladí na příjemných 30 stupňů, ale s přeháňkami a bouřkami, tak aby vám ty mokré plavky náhodou nesklouzly až moc nízko.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Crazy Rádio.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Já ti dám průser v éteru, ty sra... Náš pan ředitel mi nařídil, že nemám být ve vysílání moc prostej a právě proto mám pro vás i velice slušný vtip. Mám pro vás totiž anekdotu o slušné sobce, která se obrací k sousední hoře a povídá jí. Doufám, že vám nevadí, že kouřím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: to takhle Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku. Správně, a jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. Výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky? Sádlo. No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
1: V krabici.
0: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
1: Taky v krabici, ale větší.
0: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
1: No, rodiče spíjají na posteli.
0: No výborně, výborně. A čím se přikrývají? No? No,
1: peřinou se přikrývají.
0: No, výborně. A v té peřině je co?
1: No, peří.
0: Výborně, Pepičku. No tak jaký užitek nám dává ještě husička?
1: Sáno.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum.

0: proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky? Protože předtím umřou hladem.
1: Minimum info. Maximálně fajn.

0: odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: jsem předeslal, jsem z toho jihu, z toho Budvar kraje. Sedí na pivě tři dámy, což nebývá až tak vidět, že? Nicméně sedí na pivě, baví se, ta jedna říká, představte si holky, jenom jeden šánu starýmu do saka, vytáhnu dámský kalhotky. Druhá povídá, to nic není. Kdyby si viděl, co se stalo mně, já mu šáhnu do saka, vytáhnu 10 prezervativů, tak jsem se rozčilila, všechny jsem mu propíchala. A třetí vytřeští oči a umdí.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 31. července, slavíme jmeniny Ignáce. Jméno Ignác má latinský původ a často se vykládá jako ohnivý nebo vroucí. Všem Ignácům přeji krásný jmeniný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: Noisy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
5: Pražané jsou občas pěkní popletové, MHD totiž pravidelně zapomínají věci, které byste nečekali. Kromě klasických batohů a telefonů se ve ztrátách a nálezech letos objevila třeba fritéza, mačeta, nebo dokonce prsní implantát. Holkám to pak po takové ztrátě asi moc nevydrží.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

sám zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ pačemu garíla? Smačila svoje jajce v mojom supi? On říká, ale to já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? Říká, hlejte, já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? On říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sakou kytaru na krku a on na něj, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mém supe? A on, pačemu garíla smačila.

0: Výborně, Ivánku. Chlap jde po poli, najednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? Povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. A všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Pán všichni. Pa ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa ne, jenom my Židi.
1: Maximálně fajn.
2: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 31. července, 17. hodina podvečerní. Na jihu Čech už týden straší záhadný černý panter, který rozpoutal na internetu lavinu tipů a koláží, takže místo strachu se lidi spíš řežou smíchy. Někteří myslivci prý místo šelmy viděli jen přežranou bachyni, ale kdo ví, co tam v noci na houbách potkáte. Jedno je jisté, alespoň mají chlapi u piva o čem kecat, když už se nedá mluvit o politice.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
7: Crazy Rádio, maximálně fun. The strong, the mighty. The forces of evil can never destroy the powers of the Wonder Man. And though the most formidable journey lies ahead, only one will prevail. Wonder. Wonder. Wonder Man. Yeah.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, tavariš konduktér? A on říká, izměňajeme mašinku. A izměňajete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu a říká, tavariš konduktér, ještě izměňajete mašinku? A říká, da, ještě izměňajeme mašinku. Tak sedí hodinu, už trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Let's get it going.

0: neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Crazy Radio. Odbyla 18. hodina.
3: Hrajeme další pecky.
4: Minimum muziky.
3: Minimum
4: info. Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
3: Hrajeme.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Maximálně fun! File transfer.

0: posluchači, Trubcer v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Kámoš si stěžoval, že mu jeho holka řekla, že má péro jako koně. Než se začal radovat, dodala, a taky smrdí a potřebuje okovat.
2: Minimum muziky, minimum

být šílený. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 31. července, slavíme jmeniny Ignáce. Jméno Ignác má latinský původ a často se vykládá jako ohnivý nebo vroucí. Všem Ignácům přeji krásný jmenný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Kriz Radio, maximálně fun. Just a drop, ancients of New Moon.

satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

0: Přijde dvoumetrový havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on praští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř. 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
1: Crazy Radio.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, drží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: V restauraci seděl pán, dědeček, poručil si hřízek, neupovídá, ježiši, teď já jsem si zapomněl zuby. Proti mu seděl pán, a já vám je půjčím. Tak mu je půjčím, pa, ty jsou veliký, ty že by tam nebejdou. Pa, tady mám ještě jedny, zašmátral saku. Pa, ty jsou malinký, ty bych zase spolknul, co budu jíst. Pa, počkejte, já tady mám ještě jedny. Pa, ty jsou akorát, děkuji vám, najed se, pěkně, pa, děkuji vám, pane doktore, páne, jsem doktor, já jsem hrobník.
1: Crazy Radio.

0: Lazy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 31. července, 20 hodin. Pražané zase jednou ukázali, že mají život plný překvapení, když v městské hromadné dopravě nechali během posledního půl roku neuvěřitelné věci. Mezi ztrátami a nálezy se totiž kromě běžných kravin jako peněženky objevily i takové skvosty jako prsní implantát nebo pěkně ostrá mačeta. Jeden by skoro řekl, že lidem v MHD snad i prsa odpadávají, nebo že se chystají na nějakou divokou pirátskou party.
4: Ze společnosti.
5: Pražská MHD je studnice zapomenutých pokladů, od ukulele po šicí stroj, ale co fakt zvedlo obočí, byl jeden zatoulaný prsní implantát. Kdo ví, jak se tam tenhle silikonový kamarád ocitl, jestli to byla rychlá ztráta paměti nebo jen hodně volné kalhoty. Každopádně, pražský dopravní podnik hlásí tisíce nalezených věcí, ale tenhle kousek se jen tak nevidí.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
0: Crazy Rádio.

0: lásky nás.
1: Setkání nejstarších lidí na světě, televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Pa, já se cítím dobře. Pa, máte nějaké sourozence? Pa, jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? Pa, no, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá, a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? Pa, no jistě. Tak jde takhle, tam stojí ty dětkové. Pa, to je, tohle to je můj brácha. Povídá, no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl, podle saka.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger. When I-

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jedinej důvod, proč jsem se naučil nadávat ve víc jazycích, je, abych mohl poslat do prdele víc lidí po celém světě.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky,

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně.

0: No, děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní Štělka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkresy pár teček. Říká, Mařinko, a co to je? Říká, no, paní Štělko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namaloval. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní Štělko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres velkou prdela, přes to pavučinu. Pojď, Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad? On říká, paní Štělko, to máte jednoduchý, kdo nic nežere, ten nic nesere.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 31. července, slavíme jmeniny Ignáce. Jméno Ignác má latinský původ a často se vykládá jako ohnivý nebo vroucí. Všem Ignácům přeji krásný jmeniný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Rádia.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně.

0: Byla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych ji nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívat, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo. Třikrát za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 31. července, slavíme jmeniny Ignáce. Jméno Ignác má latinský původ a často se vykládá jako ohnivý nebo vroucí. Všem Ignácům přeji krásný jmeniný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

tehdy řekli, že ta karanténa bude jen na měsíc. Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety.

0: Odbyla půlnoc. Půlnoc.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Fantasy Radio.
1: Minimum muziky,
2: minimum info,
3: maximálně fan.
4: To je Crazy Radio.

Jenže pro takový jako já tu není místo, protože tu chceme mít čisto a nestojíme o nikoho, kdo nám bude podkopávat náš systém jistot. Nemáme zájem o asociály a

budeme mít stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže, udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům.

Přestože mě nemáš v lásce, cítím jak tvoje rybářský vlasce táhnou mě k hladině vyššího poznání. I když je to k posrání, chápu, že ty tím plníš svoje poslání. I když mě to leká, vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Vezmeš mě na party a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš mi, že když chci do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme ručníky do ringu.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 1. srpna, slaví svátek Oskar. Toto jméno má staroseverské kořeny a znamená boží kopí. Všem nositelům jména Oskar přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Talent.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Zlatá svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týka, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, dondi za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kača nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, prostě nedošla. Naši mě nechtěli pustit.

0: Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn, pravda, jak se tam objevil taléře, polévky, misa s tým, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tým obědem dajte si aspoň pusu, nevěsta taká moletnější, nahne sa lus strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.
1: One, two, come on.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Yo, give me the mic, I'm gonna kick your f***ing ass. The song goes like this, new track. Pump it up, girls, boys, make some noise.